trochu žít. První se omlouvá, další chce, aby svobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičít na dluh života.

a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se mihla na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se v křečova vsevření a vychutnat lež okamžiku a loučit se

a kdy už konečně taky jednou já pořád stát do prázdna. Promiň, vždyť jsi byla docela milá.

Měl bych možná něco říct, ale nevím jak. O tom, co je za námi a co bude pak. Slovy se to nedá snad, jsou věci.

0: něco mohl říct, to mám pořád slyšet jen dvě malý baby. Jen trnu se pak budu dělat, až ty holky začnou křičet a pro mě zkusí svoje rejny.
1: Proč zapíš se a nadáváš, to nestojí za řeč? My nechcem se celit, že nám vyklejdi.
0: A máte aspoň ponětí, co dneska stojí to, abych nekupoval.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Celá se třásla, ač zima nebyla. Jak byla zmoklá, moc se mi líbila. Celá se třásla, ač nebyl mráz. Tak jsem se zeptal, nemáte čas? Celá se třásla, ač zima nebyla. Strkotem zubů tiše mi pravila.

Vzal jsem jí do bystra, aby se zahřála. Vyprávěl anekdoty, ona se nesmála. Vzal jsem jí do bystra na horký krok, protože z bystra ke mně domů je to už jen krok.

Zůstal mi po ní jen dulíček v posteli. Čas je to jediný, co mi teď zbylo. Čas je to jediný, co ještě mám. Odešla s deštníkem právě když lilo. Čas je to jediný, co mi teď zbylo.

Hned mezině přisedla, chutných jídel pojedla, na zdraví všem připěla, tu se všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčím. Ach, to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka, ty scházej jedině naší slavné hostině a už diví kačí rod trhá žabku.

V odpoledním horkým dusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři bývá recidíva, pohuda. Samozřejmě, že tím pádem

jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

rovnou na věc. Tak proč se se mnou nevyspíš, mistryně světa v kartách a podvod.

Radio Folk. Nic víc, nic míň.

den nezapomenu jen tak hned. Příjemný let, dřív nežli v New Yorku byl jsem tu zpět. Bezpéčák furt nebyl spokojen, tak mi vyndal zuby z huby ven. Prý ty plomby z amalgámu pískaj v bezpečí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Moje milá po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde.

je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí.

místo mechu sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový. Až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na nedělní víkend do vily.

padá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Mít i svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

sen si se strojit křídla a nebýt se zemí spoutaný. Pak prý si ve mně se zhlídla a měla jedny pro mě schovaný. Hned začal jsem křídly mávat a letěl z ptáky k oblakům.

smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

teď už jsem chlap jak hora, šest stop a palců pět. Už jsem prošel celý státy a teď táhnu zpět. Kdybych si ale v světě mohl ještě něco přát, tak slyšet zase

dálky, poštovní holuby zamrzlých polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: zraněný, je starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se chechtali i krávy ustájený, a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

to svoje klady, hned by to šlo plynule, hned by to šlo plynule. Jednou kudlou jindy hlady, vládí si ví ve všem rady, nemá skrupule.

je tak hnusnej čas. Ty rudá pod nosem, já a můj ještě jas. Kdo pak by zkoumal souznění duší?

0: zamlaskat a jindy to chce facku. Pak tě ale spraží hlas, jak žhavý slunce za dne, řvát rozkazy i ze spaní, náš kapitán to zvládne.
1: Celý tenhle cirkus začne každý večer znova, k tomu stěžeň hrozně vrže, není kam se schovat.

do snoje, víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. Z hrdelo dere se zlo, někdo v nás zlo zapomněl, a nebo jsme ho sami vytvořili z típlých slov, z hlavou k zemi pod hvězdami.

Відсмеш би все влезло до рідного покою. Král občas musí do boje, jen aby nezrezlo muže zlo. Chcete se mění v štíte a ráno na bojiště.

srdce dvalo do borca. Bortí si cestu šerem, radlice v tvrdé hlíně. Dokud je nepustíme, byť třeba nikdy vzplanem. Prosím, ať nespaníme, doufám, že nespaníme.

chodí, jen někde jdu s noja. Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. A z hrdela dere se zlo, někdo v nás zlo zapomněl.

vystí, muži plzeňští, když s ní po náměstí vykročil. Měl z veškeré ty lásky pod očima stíny, jeho pohled nebyl zrovna jiskrný. Pořád jenom v práci nevycházel z dílny, přesto

0: Nebudeš Gabrieli poslední ani první, sejdeme se z pekle, pak zmizel jako dým.
1: Z nejmnější kůže rukavičky krásné, až po loket dlouhé kupec pro mne má, až pohladím tě s nimi, budeš je

obloze visí. Slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120.

Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík. Výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstí.

kabelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky lucern metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným marburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na běží opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek, pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

lidi letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

než budu kameny ubit za to, že jsem drze políbil svou ženu. Chci se radovat a zubit opřen v radce o kostelní stěnu. Moje údolí zurčelo potoky a pivem ze sudů. Ačkoliv žíznivý, nepil jsem patoky a pídě ani

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední prohledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podkladených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem. Ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník. Málo kdo ho podplatí. Ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží, všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle brásek naporcuješ koudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic skočka, žije na tebe boudu.

0: těl kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Uši cukrový a stromek slyšej tvoje násky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozveme.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

0: το Μέισοχ.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

jako u starýho klin pro klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starýho klin pro klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáváš vlastní hlas, rozhlížíš se, kde jsem se tu vzal, jako už je tady nováku, nás na záchyce nikdy vidět nechceme.

Mají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

Jako malé dítě zavíral jsem před ženami dveře, studen, aniž bych co viděl o nevěře. Pak co malý chlapec s nemorální silou, pozoroval jsem ty ženské dveřní škvírou. A když jsem byl snadným mužem, zavíral jsem dveře zevnitř. Pak co by starší pán, čekával jsem na ty ženské marně s dveřmi do kořán. A teď zamykám dveře na petlici, věřím svému nosu. Ta jistá šmejdí po ulici a v ruce drží kosu.

Pírou kloníkem pu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Spor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi, s nenávědí.

Puts me what a wood in cold gum. Je trápení. Pořád brečídouc, pane, pane. Řeknete si, to je špatný těsnění. Ale věřte, nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak ta přeplněná vana. Jestli on to neokoukal ode mě,

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

0: Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadá.

si Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl. Hromadná ruprava, bezvadná otrava, a kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka, tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cik-cak a dál.

opět zhášela svíci, heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda

tisíce drel oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mí řekou.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

že za oknem se nehne ani stýblo, jen soused křičí, vole, kam si mi to schoval.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

cítiť. Karburátor, rozdielovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stierače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat kocům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

Jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni bio zeleninu. Chvíli jen trvalo, než napadl mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jeho západ. A na tom políčku, že nejsem magor, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky ke dlubem, celer a dýni, pohromím chána, okouzlím tchýni.

znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici.

mě zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi. Vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu. Kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem. A dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu. Těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám máladu a nahoru frňák. Doma mě pochválej, jaký jsem kabrňák.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Vzal jsem ti, brácho, a na úřad psaní šel dál. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Sváčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl.

0: 冒。
1: Ráno jsem hned nevstal, vždyť mě dneska nikdo nikam nehodil.

budu koumat, vždyť se znám. Odešla si tiše, stejně tiše, jako vždycky přišla jsi k nám. Nemysli si, že tvůj obraz si teď smutně na zeď promítám.

první jitro bez tebe, s mým tichem, které nikdo neruší. Teď už rychle vstanu, dlouhý smutek přece chlapům

třepetaly se tam ve vejškách, zářivý jako zvon. Sametově hladily ty tóny tvojí trubky a lidi široko daleko

0: hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Vlaštovko let přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí. Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludvík van Beethoven. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď, nesu tři zlaté groše. První je můj, druhý je tvůj, třetí pro světlo noše.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě táta křtít dal vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer

než si připustíš, že už nestačíš. Naplň si uši hlasem zvonu a děj srdce ve tvém zní. Pak méně místa zbude tomu, co myšlenky tvé zneklidní. Naplň si uši hlasem ptáku, ať tvoje touhy povznesou. Pak hromy blesky z černých mraků si najdou místa.

stůj, já volám prosím stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šak jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

Folk je železná košile. Radio Folk. Nedopust.

Měl jsem jabkovej závin, měl jsem višňovej džem, pověsit se na tu šňůru, na tu důru, noční můru za oknem. Měl jsem divokej záchvat, měl jsem divokej splín, vymyslet si jednu máju paní.

číhat si na tu lízu, na tu schýzu, paralýzu za plotem. Měl jsem chycenou mízu, měl jsem plesnivou dřeň, vylezu si na tu lepku, na tu depku, kleplou pepku za bukem.

daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

Falling for his own to add a swing. Oh, you bleach, slats and ever wish. Vem si volem něko kocku, trošku kužulena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý. Vem si volem něko kocku, nebo ti dá.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc vpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

tam hleje Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

do stropu smutně zývá nedobytý džin. Skutečnost potrhlá dál márně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy

čo před mnou trápí čas, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží, vodu kvasu v okolí.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tím se noří. No, není divu, vždyť nám tu hoří. More i pro Boha, už chytáte, že stěny jsou nakřivo, jak v pysi.

máš určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají.

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jenom bláskleně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne to Třešňáková madama, ani ne to nána, co se

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus. A zvolna trousil trus, byl jeden autobus, byl jeden autobus.

On si zpíval blues, byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz a pravou ruku.

ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil trus.

jak se tak střídá bohatství bída, jak v údolí

absence slov někdy zebe, ale tady má to tak být. Hranice topí se v řece, kousek od ní Josef odklí.

odtáhnou domů. Čistí se vzduch nasáklý ocelí. Já jsem a ty jsi.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Když se vody čeřily, to se pstruzy ženily. Dordze pito z much paštiku, jedno hubky z chrostíků. Žijích nevěstu měl ploutnatou a se žábrama pihatou. Musej rychle, než je načapou.

0: Táta se chlubil věnem, 2+1 pod kořenem. Svědci ztratili už zábrany, přebrali kyslík, mleli žábrami. Ještě dneska někde líně plavou, pstruzy schovázanou hlavou. Vždyť vyřvávali do noce, v tom krkonožským potoce.
1: Asi táhle.

0: čekají ikry, oni čekají na ikry. Hodnoťte to prosím kladně, láska chodí i k těm na dně.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Chtěl bych poděkovat docentovi Spritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do oči, že mu dám kop zoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby jsem měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pre krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pripuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Spritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.
1: Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.
2: To srdce.

0: Na pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: přihodilo, je to v jejím obličeji znát.
1: Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odvezte mě prosím domů, je to odtud necelý pět mil.
0: Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

tak zmáčknu klaxon, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít. Schodby v nočním

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mě.

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strať. Pět měl potud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído, teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído, mám tam dolů něco hodit, abys šel.

ten čas toulek tichých kroků. Vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli

jo, najdu dveře, které vedou do dětství. Ty jsi měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspěch, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

milý slído, zpívat naši starou píseň jako dřív. Chceš mě dojmout našim klíčem,

Bílý slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odchází.

pevninu nevidím, hvězdy mám na blízku. S Bohem má kameji na zlatém řetízku.

Ještě 70 kliků a mám pro dnešek padla 20 minut na hlavě stát. Odborně se zamyslet, proč fuchsy je ti zvadla, co když zítra budeš se ptát. Ráno budík oknem prohodím a teprve si všimnu, bohla už je zase pátek. A že touhu po tobě, tu mojí věrnou hymnu, zas přehrávám jak kolovrátek. A tak radši, až se rozední, ti dokončím tu píseň, co se mi vždycky rozutíká. Na tenise převálcuju producenta Síse a koupím dalšího budíka.

Během dopoledne naučím se hrát na basu funky, ochočím ti netopíra. Nabourám se do systému zahraniční banky, netopír má jméno Míra. Míru vyvenčím a zařídím ti cestu po Islandu, tolik šťastnej, že se známe. Až ti zavolám, abych si neuřízl k šandu a neřekla jsi mi padej kráme, abych obstál vedle tolika bezvadných maníků, který znám.

dopoledne naučím psa napsat tvoje jméno a míru pozdravit dobrý den. V parku chytnu amora na uzený koleno, popiju ho a pak přijdem. Do večera spousta času, jinej by dal pauzu, cigáro a nohy na stůl. Já si ale říkám, radši skončím ve cvokhausu, jen

bude domů. U kaple na návsi vzpomněl si, že vlastně nikam už nespěchá. Šest křížů vyrytých na bedrech, 7 let samoty k tomu.

Slunce kleslo za obzor a přikryly ho mraky. Je ti trochu zima a mě trochu taky. Přes tenké letní šaty já cítím tvoje tělo a nezbývá než říct ti, co by se mi dělat chtělo.

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

chvíle bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

0: klecie.
1: Otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

Dívky chodí v šatech z krep de šínu a já se z těch dívek divne pominu. Oči navrch hlavy, já nechci do Opavy. Co má být ukryto, ať je kruci skryto, kdo pak má vydržet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapče, nandej, zatracený krep dešín, život už mě netěší.

kdyby bylo, no schválně koho by to nezlomilo, a tak teď sebou hážu a usnout nedokážu. Jen jsem prošel městem a jsem grogy zavolal.

Ty pokoje furt do mě ryje, kreslí černou tuší, co jenom matně tuším. A já, abych řekl pravdu, toho tuším hodně, fantazie kreslí věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapče nandej, za

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

děťátko přinésti do vroucího oleje vložiti. Peče se děťátko jak ryba.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Řemeslo zlý a starý máma. Těžko se líbit bude vám.

Sedraný šat a drsná tvář. On trochu krat a byl to žhář.

No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý Slído, jak jsme jednou někde našli křivý

najdu dveře, které vedou do dětství. Ty jsi měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

slído, zpívat naši starou píseň jako dřív. Chceš mě dojmout našim klíčem, už je

Ciro, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odcházíš

Večerem ohně se rozhoří, anglické oddíly v údolí táboří. Donald McGalavery na kopcích vyčkává, ten, kdo kraj zná.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká. Je to tvůj soused, a ne ty.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně cosi vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

Vzít si chce kámen a jeho dům. Žhavá tvář letí lesem a plání. Plamená kštice ční k nebesům.

zjevem. Polibek ohně má zvláštní zvuk. Vždycky si přál být démant či křemen. Teď v žáru vášně stvrdnul a puk.

Někdo mi to jednou všechno sečte, komu jsem dával a komu snad bral. A já mu slíbím, že už budu hodnej, sliby chyby jsou a pojedu v tom dál.

zmaluju jak nevědomá šlapka. Hadry si navlíknu jak z Volta Disneye.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano,

po domech, jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já

I want you. Yes, I want you. So, man. Honey, I want you.

mi vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám, znáš už všechny moje pohromy.

Sakra, co bylo to poslední? Jo, už vím, ale Alzheimera ne, to ne, to co to jsem ti, Slávku, touhle písní vlastně chtěl říct.

0: tebe.
1: Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus,

0: malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plout. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

svít, stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouc. Havrani mají svátek, když plovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam.

kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám

ty s večeří. Znaj podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den. Z těch havraních svátků vlastně nikdy nevěří.

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. Měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem on. Váš darmoděj, vagabund, osudů a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se váš darmoděj krásné.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Vaniny milenci se nestyděli, růžový a svěží. Vrby mě kce koukaly skrz přerostlé opiny, tak jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži, ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou, stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: zdi žloutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý letracka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Backa doktora.

0: kašně jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Простите, пожалуйста, как мне пройти к Берёзке или к Чайке?
1: Да. Да-да.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky, zkuste taky někdy sehnat štafle za 300 kg. 3 kg.

0: zatoužil jsem včera za kliku,
1: vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela,
1: nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náhledou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz.
3: A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený,
0: dělal jsem inventuru.
2: Hou, hou, dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl!
1: Záclony pak tři.

něčeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věd. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním padem pěl, ať se na hucon skýší.

Kdo chce zhodnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou dát. Jo, ahoj!

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, tak se to v životě jak vrabci na platě.

jsme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestupů, padek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš.

se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla dolík v bradě až asi téměř v ofině a měla ráda pecky v čokoládě.

tak děláš a nevidí. Nebo kdyby se zastavil, tak nemohl být vít. Tak se to v životě střídá, ze stupů padek bída, ohledneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, ze stupů padek bída.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přiletla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

ptica, co by létat snad raději neměl. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí. Nebo je to zas jenom špás? Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak som pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám.

dva a dva pokoje, my dva a malá kuchyně, tak žijem spokojeně skrytě v jednom malým. 6 dřevěných polic, všechno, co máme, prach a nic navíc, víš, jak světlo se láme. Přesto jací asi jsme, a nebo nejsme. 7 dní v týdnu, bez zabrždění, myčka se sama nenaplní, nikdo nevybere, co sebou nesem. My dva a dva.

0: bytě.
1: Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je, všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí, všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru, k ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa, pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je,

hospod v papírové klenotnici zapadlá jehla z rybí kosti. V ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde.

Уж не... Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

až národní třídou na červenou poběží stádo zeber, až v parku na Karláku zatroubí sloni, až mě dloubneš do žeber a řekneš, tak si to tak neber, že letos zvládneš stěží, co si hravě zvládnul ještě loni, až se nočním Žižkovem rozlehne řev hladovejch lvů a z plavebních komor na Smíchově vyletou krokodýly, až mě po tisící přiměješ, bych postavil se zlu.

odkaz, tam kam nás dostrkal svět. Nemáme čas. Nemáme čas.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

světla svíček mlčky učil se a bádal. Apostel neznal dřív, než sedmou odbyli. Tóny třel do mastí a ze slov vařil sér. O taše povsetí pak prodával, co splodil, když k zemi klaní.

Kdybych to všechno věděl, tak jsem sem nechodil. Odplul bych lodí a už se nevrátil. Nikdo mě nečekal, ani můj věrný pes. Kdybych to všechno

odrazy šedých lesků, svůní zelené trávy, poklady z korábů na dně moří, rytiny starých mistrů a odvážné cesty mužů, kterým srdce touhou zanoří. Pevné hřbety učebnic, vzadu se znamy jmení, srovnáno jak čtveroročních obdobích.

dopředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed.

tak něco uprostřed. Vrchnosti pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed. A žádný Sokrates nás nevytrhne z bídy, když káže nám, aby byl lepší svět. Jaká herečka, co vyšla zo své třídy, ne blbá, ne chytrá, tak něco uprostřed.

Kráčíme za vozem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět. Zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned. Když nejsi postižený gej jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

Já jsem úsměv, já jsem pláč, a co ty jsi zač? Já jsem trouba, já jsem rváč, já jsem trouba, já jsem rváč, já jsem trouba.

0: plena pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ještě pořád dejchám, ještě není pozdě, ještě pořád spěchám, ještě není pozdě, cigáro si dát, ještě není pozdě.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Já věděl jsem, že přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej.

na já. Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel. Jako teď i ty,

kdo první vystřelí, kdo první padne. Světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

Ke král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí

0: krátce po jedné hodině.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
2: Co je to sendvič bez masa než pouhý chléb? Co je to sendvič bez chleba než masa kus? Pokud bys bez masa měl chléb, či maso chlebem nepřiklep, pocítíš jistý handicap? Chceš-li mít sendvič komplet, nep? Aby byl sendvič jak má být, dobře to zvaž. Záleží na tom, jak to všechno poskládáš. Zda nejprv do spod chleba dáš, teprv pak maso pokládáš, pak to za chlebem zarovnáš, jen tehdy řádný sendvič máš. Potíž je s máslem, totiž máslo důsledně. Na tříti patří tam i onde, jen ne v něm. Tak to vidíš, ty síš, plníš si břich a nevidíš, jakou máš v raním chlebíku.

zvoní. Mráz ti barví tváře do běla, a měl jsem být tvůj první, a každý na to sází, a ty si

a není v něm soucit ani pokání. Ponoř se do mých temných vln a poznáš, co se to tam děje.

srdci ještě bouchá tvoje ochota. A v srdci ještě bouchá píseň života.

0: oczy, ta chępa noc skończy, a mirie mezi nama.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

nebudu v tomhle hrát, nebudu. Nebudu v tomhle hrát, nebudu.